0: tu Menet z archeologického ústavu. No. Haló? Počujete ma? Haló? Počujete?
1: Zase nás niečo prerušilo.

0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: No, pokoj, havkáč. Veď to iba vetrík.
1: Áno, pán Horák, to som ja. Vetrík.
0: Nechabor sa, havkáč. Na toho si krátky.
1: To ani kde ma nechytím.
0: Aj, tak to tu zvykne vystrájať. Šišky zo smrekov zhadzovať.
1: Len som po nich očkom šibol, pán Horák. Ty sú suché.
0: Srny plaší. Nezbedník.
1: Ja ich neplaším. Prečesávam im srst, pán Horák.